I am ready. I am ready.

Music. All right.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme 6000 světelných let daleko do hvězdotvorné oblasti DR21, obrovského molekulárního mraku, ve kterém se rodí jedny z nejhmotnějších hvězd Mléčné dráhy. A vědci právě zjistili, kdo tam dělá dopravního policistu. Magnetické pole. Jak popsal portál Universe Today, nový výzkum využívající data z observatoře SOFIA ukazuje, že magnetické siločáry fungují jako železniční koleje. Plyn klouže podél nich přímo do centrálního hřebene, zatímco napříč kolejemi pole pohyb brzdí. Hlavní autorka Tushara Pillai z MIT to popisuje krásně. Magnetismus hvězdy nezastavuje, on je usměrněný.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A kam nás zanesl náš DeLorean? Za B-52, kteří se drží u vesla už od konce 70. let a 23. června 1992 vydávají Dobrý matroš.
2: Fuck.
3: We wanted to use the same producers because we had such good results last time, and each producer has a certain way of doing things, and they really like what we do because they both come from a band background.
1: Album opět produkovali skvělí muzikanti Don Was z Was Not Was a Nile Rodgers Chic, kteří stojí za mnohými jedničkovými hity posledních dekád. Good Stuff je vlajkový single stejnojmenné desky, která získá nominaci Grammy a která se má objevit na pultech začátkem léta. Co je ale novum, že z B-52 odešla vokalistka a spoluzakladatelka Cindy.
4: She said, I've been a B-52 for a third of my life. And
3: no doors were ever shut or anything like that.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This is a power play.
1: Zun Radio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech vás dnes čeká nová Supergirl z DC Univerza nebo australský horor Leviticus. Medvěd přichází na Disney Plus s pátou a závěrečnou řadou a Steven Soderbergh tentokrát nenabízí film, ale aplikaci. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You like it here? What do you like about this place?
1: My mum wanted to move here. Stuck in this shithole.
0: So, there's nothing you like about this place?
2: Do českých kin vstupuje australský nadpřirozený horor Leviticus od scénáristy a režiséra Adriana Chiarelli. Dva teenageři se ocitnou v pasti, ze které není úniku. Pronásleduje je záhadná entita, která umí číst jejich nejhlubší touhy a brát na sebe podobu toho, po kom nejvíc touží. Horor tak sází na velmi zákeřnou premisu. To, co nejvíc chceš, tě může zabít. Ve vedlejší roli matky jednoho z chlapců se objevuje australská herečka Mia Wasikowska. Film měl premiéru na festivalu Sundance v sekci Midnight a to s výsledkem, jaký si každý horor přeje. Kritici ze zahraničních médií nešetří nadšením. Variety například mluví o dalším žánrovém klenotu v mimořádně silném roce pro hororový film. IndieWire o srdcervoucím milostném příběhu prostoupeném intenzivní touhou a hrůzou z jiného světa. Leviticus je tak zřetelně dalším výrazným hororovým titulem začátku léta a navazuje na momentum, které letos nastartovaly Backrooms a Posedlost. Leviticus najdete od dneška v českých kinech díky BioNow Zero Gravity.
3: Ryan, you okay?
1: You see anything that looks like me? Don't go near it.

Steven Soderbergh, Oscarový režisér třeba takových filmů jako Erin Brockovich nebo série Dennyho parťáků, vydal mimořádný projekt a tentokrát to není film, je to aplikace. Jmenuje se Production 02074 a je to hluboce osobní podsta čelistem, legendárnímu thrilleru Stevena Spielberga z roku 1975, který Soderberga jako kluka přivedl k myšlence točit filmy. Apka nabízí fotografického průvodce všemi 143 natáčecími dny čelistí, proložený Spielbergovými zápisky z produkčního deníku a Soderbergovou analýzou toho, proč jsou čelisti filmem, který změnil kinematografii. Scrollujete přes záběry den po dni a dialogy čelistí se vám spustí v hlavě sami od sebe. Soderbergh chtěl nejdřív tradiční knihu, ale srovnatelné tituly stojí i přes $2000. Takže se obrátil na formát, který tohle umí líp a levněji, tedy na apku. A prý to byl ten moment, kdy slyšel startovní výstřel. Spielberg se projektu aktivně účastnil, přidal kontext ke klíčovým scénám a napsal epilog, ve kterém se ohlíží za tím, co bylo de facto nejtraumatičtějším natáčením jeho kariéry. Říká se mu otec moderního blockbusteru, ale tenhle film málem nevznikl. Production 02074 je k dispozici v Apple Store za $24.99, v Česku za 699 korun a všechny výtěžky jdou na dobročinnou organizaci na ochranu zvířat. Verze pro Android tablety by měla přijít každým dnem. Jak říká sám Soderbergh, je to filmová škola v aplikaci a když byste to spočítali na roky zkušeností, vyjde vám aplikace Production 02074 na 50 centů za rok.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: wide is clear, the 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear.
1: Od dneška můžete vyrazit do kina na druhý film nového DC univerza Supergirl. Režisér Craig Gillespie, který se proslavil snímkem Cruella, tentokrát adaptuje oceňovaný komiks Toma Kinga. Příběh sleduje Kara Zor-El, Supergirl, která se na své 23. narozeniny ocitne tváří v tvář nelítostnému nepříteli a je nucena vyrazit na nebezpečnou mezihvězdnou výpravu po boku nečekané společnice, mladé dívky Ruthie, která touží po pomstě za smrt svého otce. Ve hvězdném obsazení září Millie Alcock, známá ze seriálu Rod Draka, jako titulní hrdinka. Tentokrát v pojetí výrazně temnějším a drsnějším, než jsme u Supergirl dosud viděli. Zloduchovi Kremovi propůjčil tvář Matthias Schoenaerts, jako záhadný námezní bojovník Lobo se objeví Jason Momoa a krátce se přihlásí i David Cronsworth v roli Supermana. Supergirl vstupuje do českých kin již dnes v distribuci Vertical Entertainment.
0: Her time didn't die in a day. The gods are not that kind.

0: Chef. You good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
1: Na streamovací platformě Disney Plus startuje pátá a zároveň poslední řada jednoho z nejlepších seriálů posledních let – Medvěd. Kdo seriál sledoval od začátku, ví, že mladý šéf kuchař Kármy se zkušenostmi z těch nejlepších restaurací světa se vrátil do Chicaga, aby převzal rodinnou prodejnu sendvičů. A z té nepravděpodobné party se postupně stala jeho druhá rodina. Jenže v páté řadě se všechno mění. Kármy se rozhodl z gastra odejít a restauraci přinechává Sydneymu, Richiemu a Natalie. Bez peněz, bez záchranné sítě a uprostřed přívalové bouře musí tihle tři stmelit zbytek týmu a zvládnout poslední směnu v naději, že konečně vybojují vytouženou michelinskou hvězdu. Tvůrce Christopher Storer tak finální řadou říká, že dokonalá restaurace možná není o jídle, ale právě o těch lidech za sporákem. V hlavních rolích se vrací Jeremy Allen White, Ayo Adebiri, Ebon Moss-Bekerek a Abby Elliott. Pátá a poslední série seriálu Medvěd je nyní k dispozici na Disney+.
2: Everything's either gonna be okay.
3: No, stop! It's not sake!
4: Or not.
5: Only love.
6: We are outgunned and we are outmanned.
7: Can bring the rain.
6: We got no money.
7: That falls my team.
6: But we have each other and nothing left to lose.

Dnes v kinech přistane kombinace temného hororu, komiksového vesmíru DC, ukrajinské tragikomedie i nostalgické české táborové romkom. V hororovém sci-fi Leviticus se dva teenageři snaží utéct nadpřirozené entitě, která na sebe bere podobu osoby, po níž jejíž oběti nejvíc touží. Atmosférická australská žánrovka s Miou Wasikowskou, která bodovala na Sundance i v půlnočních sekcích festivalů. Supergirl režiséra Craiga Gillespieho rozšiřuje nové filmové DC univerzum v našich kinech. Kara Zor-El v podání Millie Alcock vyráží na vesmírnou výpravu za pomstou i spravedlností po boku velmi nečekaného spojence. Ukrajinské road movie Mé tiché myšlenky sleduje mladého zvukaře, který chce za prací do Kanady, ale místo čistého startu dostane dobrodružnou sázku po Zakarpatsku a nucený výlet se svou energickou mámou. Civilní jemně bizarní tragikomedie s výraznou Irmou Vitovskou. A v kinech je i česká romantická komedie Po večerce od Dana Pánka, který dostává Vladimíra Polívku na dětský letní tábor, kde se musí poprat se chátralým táborem, nevraživým zástupcem a hlavně s dávnou láskou, kterou hraje Eva Podzimková. Do kin můžete vyrazit i na dokumenty. Amazonie je rodině laděný francouzsko-brazilský dokument, který po havárii letadla sleduje opičáka, jenž se poprvé v životě ocitne v divoké džungli. Dětsky přístupný survival s důrazem na výjimečné záběry pralesa. Esejistický dokument 1+1+1 s československým týmem na 16mm filmu přemýšlí o tom, kam nás vlastně žene pokrok a nechává tři postavy ano, ne a nevím bloudit světem i vlastními postoji. Tak to bychom měli kompletní přehled dnešních novinek v kinech. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme poctěni, že pravidelně ladíte naše vysílání. Zoom Radio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Jak naladíte rádia v DAB+, stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Trpíte depresí?

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

sa zavrie, že The Ones, Flawless. Pozitiva Records. Rok 2001.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
0: Nistva Compliance, sankce až 10

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Pome. Novinka Power Play. Free Jack. Tak s názvom Lapinu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kuči tance. Netflix doručil druhou řadu Avatara legenda o Aangovi a komedii Malý bratr s Johnem Cenou. Edison Online nabízí drama Dva dny a jedna noc. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Everything is vibrating. All around us. The world is turning. There is a secret life beneath us.
1: Na Netflixu odstartovala druhá řada hraného seriálu Avatar Legenda o Aangovi. Po hořkosladkém vítězství u severního vodního kmene se Aang, Katara a Sokka znovu vydávají na cestu a tentokrát s novou misí. Přesvědčit záhadného zemského krále, aby se přidal do boje proti ohnivému lordovi Ozájovi. Ve světě, kde zuří válka a každý živel hraje roli, je mladý Avatar stále na cestě k mistrovství a nepřátelé, kteří ho chtějí zastavit za každou cenu, ho nenechají vydechnout. Hlavní roli Aanga si opět zahraje Gordon Cormier, po jeho boku stojí Kai Ventio, Ian Ausley a Dallas Liu. Druhá řada Avatara Legendy o Aangovi je pro vás k dispozici na Netflixu.
0: We're all connected through the earth.
1: Nejžhavější premiéry, největší trháky, nejvíc filmové zábavy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak...

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

0: content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe.
1: T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
0: J'ai jamais dit ça.
1: Tu n'as pas de cœur.
2: Action! Na streamovací platformě Edis Online se dnes objevuje belgicko-italsko-francouzské drama Dva dny, jedna noc. Za kamerou stály uznávaní bratři Jean-Pierre a Luc Dardenovi, kteří film stvořili v roce 2014. Příběh se točí kolem Sandry, ženy, která se právě vzpamatovává z deprese a zjistí, že její kolegové v solární elektrárně právě odhlasovali její propuštění výměnou za roční bonusy 1000 eur. Sandra má jediný víkend na to, aby každého z nich osobně obešla a přesvědčila je, aby se svého bonusu vzdali a ona nepřišla o práci. Marion Cotillard podává v hlavní roli výkon, pro který film existuje. Tiché, vyčerpané a přitom nepodajné odhodlání. Bratři Dardenové film natočili bez velkolepých gest, bez hudby, bez dramatické estetiky. Místo toho nechávají kameru těsně za Sandrou a divák s ní klepá na každé dveře znovu a znovu. Výsledkem je jedno z nejintenzivnějších sociálních dramat posledních let. Dva dny, jedna noc s Marion Cotillard najdete ode dneška na Edis Online.
1: Papa, allez au chômage.
3: La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a.
1: Mais je sais.
3: T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric. Non, je la ferme pas, dégage.
4: Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime?
1: 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir.
5: Tu vas y arriver, j'en suis sûr.

0: Hello?
1: Oh my God.
2: Shh.
1: My brother was in a car accident. Is he okay?
0: He will be. It was quite an accident. He was very lucky.
1: Who the fuck is this?
3: Na Netflixu přistál nový americký film pro ty, kdo mají rádi komedii se srdcem i chaosem v jednom, Malý bratr. Režisér Matt Spicer vypráví příběh úspěšného a pečlivě organizovaného realitního makléře, jehož dokonale naskládaný život vezme za své ve chvíli, kdy se bez varování vynoří jeho výstřední mladší brácha. A jak to tak bývá, příbuzní mají talent přijít vždy v tu nejméně vhodnou dobu. V hlavních rolích se potkají John Cena a Eric Andre a k ním přidejte Michelle Monaghan a Christophera Meloniho a máte partu, od které se dá čekat spolehlivě cokoliv. Malý bratr, komedie o tom, že největší chaos vám do života přinese vždy vlastní rodina, je nyní k dispozici na Netflixu.
4: Get in here! Just me and you. Is this really my life?
1: Running the same thing.
4: I'm driving a car!
1: He's not my actual brother.
5: Good morning!
1: But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow.
6: We should cut. There's a guy pissing all over the car out there. And he shattered the window. And a car drove by and ripped the door off.
5: Don't mind me. I'm Rudd's little brother.

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek on demand tohoto týdne. Disney Plus přišlo s Avatarem Oheň a popel. James Cameron nás vrací na Pandoru jen několik týdnů po událostech předešlého filmu. Sallyho rodina truchlí, cesty se rozcházejí a svět se rozrůstá o nové klany a nová morální dilemata. Na Disney Plus zároveň startuje pátá a poslední řada seriálu Medvěd. Sydney, Richie a Natalie přebírají restauraci po Carmem, nemají peníze, hrozí prodej, venku se žení všichni čerti a oni to všechno musí zvládnout na jednu poslední směnu. Jestli je tohle rozlučka, tak pořádná. Edis Online přidal do své videotéky belgicko-italsko-francouzský snímek z roku 2014, Dva dny, jedna noc od bratrů Dardenových. Marion Cotillard hraje Sandru, dělnici v solární elektrárně, která se zotavuje z depresí a mezi tím zjistí, že o ní firma stojí jen tehdy, když se kolegové vzdají ročních bonusů. HBO Max přináší třetí řadu Rodu draka, Targaryenská občanská válka pokračuje, dračí oheň sálá a intriky se množí. Kdo sledoval předchozí dvě řady, ví, že si nesmí zvyknout na nic a na nikoho. Netflix servíruje druhou řadu živé akce Avatar, legenda o Aangovi. Aang, Katara a Sokka míří za králem země, aby zastavili pána ohně o záje. Dále turecké romantické drama Já jinak ve třetí řadě a komedii Malý bratr s Johnem Cenou a Ericem Andrem. Realitní makléř s pořádným životním Maglajzem v podobě výstředního mladšího bráchy. Lehké a možná i zábavné. Prime Video láká nově na korejskou romantickou komedii See You at Work Tomorrow. Workoholička se zavřeným srdcem versus nejvyhýbavější šéf ve firmě. Klasika žánru v korejském podání. A Sky Showtime přichází se zajímavou dvojicí. Temná komedie Honey Don't od Ethana Coena. Margaret Qualley, Aubrey Plaza a Chris Evans v záhadně plné podivných smrtí a ještě podivnějšího kostelu. A na Sky Showtime dorazila také druhá řada špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem, který se ocitá na ostří nože mezi záchranou své lásky a zradou, která může změnit vše. Tak to je týdenní streamingový přehled, pestrý žánrově i geograficky. Hovk!

0: Vánoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali, najdete na našich stránkách. Kdyby někdo tápal, zunradio.cz. Díky, že ladíte rádio s tou nejlepší muzikou v éteru. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si horký víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes si posvítíme doslova na jednu z nejslavnějších galaxií noční oblohy. Řeč je o Messier 82, kterou astronomové láskyplně přezdívají Doutníková galaxie. A věřte mi, hoří tam pořádně. Vesmírný teleskop Jamesa Webba se na tuhle hvězdotvornou krasavici podíval z boku, tedy přesně v té nejfotogeničtější poloze. A jak uvádí NASA, díky kombinaci nových webových snímků s archivními daty z Hubbleova teleskopu máme konečně mnohem ucelenější obraz tohoto kosmického ohňostroje. Doutníková galaxie je totiž takzvaná Starburst galaxie. Rodí hvězdy v šíleném tempu, milionkrát rychleji než naše klidná mléčná dráha. Problém je, že celé to dění halí husté oblaket prachu. A tady přichází Webův trumf. Vidí v infračerveném světle, takže se propálí skrátka.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I was one of the first African-American guys to put their name on the credits of a television show as executive producer.
2: This has been a Don Cornelius production.
3: Soul Train je americká hudební televizní show stvořená Donem Corneliusem, která se vysílá už 22 let a vystřídá se v jejím programu nespočet umělců zavedených, ale i těch nových, kterým účinkování v soulovém vlaku doslova rozjelo kariéru.
4: He brought good music to the masses, you know what I'm saying, period. Don Cornelius, I think, is probably responsible for a lot more careers than he's ever been given credit for.
3: Spojišťováka, který za $400 natočil pilotní díl Soul Train, se lusknutím prstu stal scénárista, výkonný producent, moderátor a uznávaná televizní ikona v jednom.
5: Soul Train, the hippest trip in America. 16 non-stop minutes across the tracks of your mind into the exciting world of soul.
6: He's like the closest thing for me. Came to a black 007.
3: 26. června 1993 Don Cornelius naposledy moderuje Soul Train, celonárodní show, která přinesla svou dceřinou britskou verzi a hudební ceny Soul Train. Jakoby konec moderátorské kariéry Dona začaroval i jeho hosty, protože všichni vystupující Commodores, To The Extreme a Mahogany Blue už nikdy nic nového nevydají.
7: I'm Don Cornelius and as always in parting we wish you love, peace. And so,
8: this right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Korbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme daleko za oběžnou dráhu, k Uranu a Neptunu, dvěma nejzáhadnějším planetám naší soustavy. Celá desetiletí jim říkáme ledoví obři, ale jak popisuje magazín Universe Today, nová studie vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles tuhle přezdívku pěkně rozpouští. Tým použil počítačové modely a zjistil, že pod vodíkovo-heliovou atmosférou se možná neskrývá ledový plášť, ale doslova oceán magmatu složený z křemičitanů, železa a vodíku. Místo zmrzlé koule, tedy roztavená pekelná lázeň, jen pár miliard kilometrů od nás. Studie navíc naznačuje, že tyto planety by mohly být dvojníky takzvaných subneptunů, což jsou nejčastější exoplanety v galaxii. Voyager 2 tam byl naposledy v roce 1986 a od té doby ticho. Možná je čas znovu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: června roku 1992 vychází Matadorovi jihoamerického funk jazzu další deska se názvem Brasileiro. Sergio Mendes vydává desky od začátku 60. let a stále má co říci.
2: I don't know, I guess I'm a survivalist, you know, and I enjoy learning and enjoying just being around great musicians and learn every day.
1: Brasileiro se setkává s velkým úspěchem a bude se držet na špici světových hitparád 5 týdnů.
2: It is definitely it's a collective effort and it's a team effort. It's, I mean, it's a product of a lot of people that make this thing possible. Otherwise wouldn't exist.
1: Kritici zařadí Sergio Mendéze k inovátorům jako Herbie Hancock, Quincy Jones nebo Miles Davis a při příštích cenách Grammy konečně svou další nominaci promění ve zlatý gramofonek.
3: Sergio Mendéze and friends, ladies and gentlemen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: zvyšujeme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

jsou levý. Zetřevý táta to neví. To kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím slobity, tady Vanguard. A dnes si posvítíme doslova na jednu z nejslavnějších galaxií noční oblohy. Řeč je o Messier 82, kterou astronomové láskyplně přezdívají Doutníková galaxie. A věřte mi, hoří tam pořádně. Vesmírný teleskop Jamesa Webba se na tuhle hvězdotvornou krasavici podíval z boku, tedy přesně v té nejfotogeničtější poloze. A jak uvádí NASA, díky kombinaci nových webových snímků s archivními daty z Hubbleova teleskopu máme konečně mnohem ucelenější obraz tohoto kosmického ohňostroje. Doutníková galaxie je totiž takzvaná Starburst galaxie. Rodí hvězdy v šíleném tempu, milionkrát rychleji než naše klidná mléčná dráha. Problém je, že celé to dění halí husté oblaket prachu. A tady přichází Webův trumf. Vidí v infračerveném světle, takže se propálí skrz mlhu jako rentgen skrz kufr na letišti. Miliony hvězd najednou a my máme konečně místo v první řadě. A teď utíkám, hvězdy sami nepočítají. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do...

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Co tady k čertu vyvádíte? To si tu celou dobu šetříme.
2: Na dnešek. Za to vám ručíme.
3: A tohle, co je to za kreténa?
1: Kdo si myslíte, že jste, člověče?
2: John Hammond. Těší mě, že vás konečně poznávám, doktore Grante. Promiňte mi můj dramatický vstup, paní doktorko.
3: Nechtěla jsem říct
2: kreténa. Máme tak trošku nasmíření.
4: V pátek 11. června 1993 přichází do kin Spielbergovo akční dobrodružné sci-fi, které otřese snad se všemi dosavadními filmovými rekordy a získá několik zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. Jurský park.
2: Chci přesvědčit vás dva, abyste mi ten park podepsali, abyste napsali potvrzení, že je v pořádku, že doporučujete, abych ten projekt dokončil a podepsali to.
1: O co se vlastně jedná?
2: Spadá to do vašeho oboru.
4: Jen v úvodním víkendu vydělá Jurský park 50 milionů, čímž se stane prvním filmem, kterému se to kdy podařilo a dosáhne 100 milionů během rekordních 9 dnů.
2: Tohle je součástí zázraku klonování.
1: Čeho naklonovali je? Nikdy se nepodařilo extrahovat nepoškozenou DNA.
5: Bez rozsáhlých zničených úseků.
3: Kde vzali jejich DNA? Jak se dá získat krev dinosaurů stará 100 milionů let?
4: Jurský park se Samem Neillem, Laurou Dern a Jeffem Goldblumem s tou jeho sexy pózou v košilce nakonec vydělá celosvětově při svém prvním uvedení 914 milionů dolarů a Spielberg si přijde na rekordní sumu 250 milionů stantiem. Do této doby nejvíce, co si režisér či herec vydělal za jeden snímek.
6: Johne, váš způsob řízení přírody je trvale nemožný. Evoluce nás naučila, že život se nedá zavřít do škatulky. Život si vždycky najde cestičku. Překoná všechny překážky, aby se mohly šířit. Je to možná nerozumné, snad i nebezpečné, ale je to tak.
2: Ano, je.
4: Samozřejmě bude Jurský park nejúspěšnějším filmem o dinosaurech, zvláště když ho budou následovat další dva díly a také nové technologie Blu-ray a 3D.
6: Jak víte, že jsou všechno samice? Chodíte po parku a koukáte se dinosaurkám po cukně?
4: Nejvíce licencovaných videoher a také herních adaptací filmu nebo Spielbergův režijní prim kariérního zisku 11 miliard, do kterého významnou měrou přispěl právě Jurský park. Těch unikátů spojených s kritiky opěvovaným akčním snímkem, který nastavil novou vizuální laťku, je nespočet. Jurský park je zkrátka podívaná se speciálními efekty a jako živou animatronikou, kterou vás Spielberg dovede k naprostému úžasu z teroru, který už předváděl v dobách čelistí. Ale co si budem, já v některých scénách stále vidím Zemanovu cestu do pravěku.
6: Ten Tyrannosaurus se zřejmě nehodlá chovat podle parkovýho řádu. Prostě chaos.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Trpíte depresí?

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Prodáno!
6: Veacom.
7: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

sa zavrie, že The Ones Flawless. Pozitiva Records. Rok 2001.

0: SCM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Bercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Pume, pume, pume. Novinka Powerplay. Free Jack. Tak s názvom Lapinu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes začneme příběhem o záchraně, která by se hodila do akčního filmu. Vesmírná observatoř Swift, která už 21 let loví ty nejmoudnější exploze ve vesmíru, gamma záblesky, pomalu padá k zemi. Sluneční bouře zhustily vnější atmosféru, odpor roste a do konce roku by Swift skončila jako efektní ohňostroj. Jenže NASA se rozhodla, že $30 milionů za záchranu se vyplatí. Jak popisuje portál space.com, 27. června startuje mise Swift Boost. Arizonská firma Catalyst Space postavila za pouhých 9 měsíců robotickou loď Link velikosti ledničky se třemi jontovými motory a třemi rameny. Link se Swiftem setká, chytne ho a 3 měsíce ho bude pomalu zvedat na vyšší orbitu. Nikdo nic takového nikdy neudělal.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Now I go with my own gut feelings, and it's marvelous because now everybody around me agrees with me. So we all have the same vision, you know, which is very, very exciting.
2: Skotská herečka a zpěvačka Lulu přišla po dlouhých 11 letech, kdy se věnovala svému synovi, s novou deskou Independence a s naprosto odlišným stylem.
1: I do have a spirit of independence.
2: V Anglii se deska Independence vyškrábala sotva do 6. desítky žebříčku, ale její americký release a především remixy stejnojmenného singlu, které vycházejí v polovině června roku 1993, z ní učiní novou houseovou divu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kuči tance. Netflix doručil druhou řadu Avatara Legenda o Aangovi a komedii Malý bratr s Johnem Cenou. Eddie's Online nabízí drama Dva dny a jedna noc. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB

0: Everything is vibrating. All around us. The world is turning. There is a secret life beneath us.
1: Na Netflixu odstartovala druhá řada hraného seriálu Avatar Legenda o Aangovi. Po hořkosladkém vítězství u severního vodního kmene se Aang, Katara a Sokka znovu vydávají na cestu a tentokrát s novou misí. Přesvědčit záhadného zemského krále, aby se přidal do boje proti ohnivému lordovi Ozájovi. Ve světě, kde zuří válka a každý živel hraje roli, je mladý Avatar stále na cestě k mistrovství a nepřátelé, kteří ho chtějí zastavit za každou cenu, ho nenechají vydechnout. Hlavní roli Aanga si opět zahraje Gordon Cormier, po jeho boku stojí Kai Ventio, Ian Ausley a Dallas Liu. Druhá řada Avatara Legendy o Aangovi je pro vás k dispozici na Netflixu.
0: We're all connected through the earth.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.okufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe.
4: T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
3: J'ai jamais dit ça.
4: Tu n'as pas de cœur.
0: Na streamovací platformě Edisonline se dnes objevuje belgicko-italsko-francouzské drama Dva dny, jedna noc. Za kamerou stály uznávaní bratři Jean-Pierre a Luc Dardenovi, kteří film stvořili v roce 2014. Příběh se točí kolem Sandry, ženy, která se právě vzpamatovává z deprese a zjistí, že její kolegové v solární elektrárně právě odhlasovali její propuštění výměnou za roční bonusy 1000 €. Sandra má jediný víkend na to, aby každého z nich osobně obešla a přesvědčila je, aby se svého bonusu vzdali a ona nepřišla o práci. Marion Cotillard podává v hlavní roli výkon, pro který film existuje. Tiché, vyčerpané a přitom nepodajné odhodlání. Bratři Dardenové film natočili bez velkolepých gest, bez hudby, bez dramatické estetiky. Místo toho nechávají kameru těsně za Sandrou a divák s ní klepá na každé dveře znovu a znovu. Výsledkem je jedno z nejintenzivnějších sociálních dramat posledních let. Dva dny, jedna noc s Marion Cotillard najdete ode dneška na Edisonline. Papa.

0: Hello?
1: Oh my God.
2: Shh.
1: My brother was in a car accident. Is he okay?
0: He will be. It was quite an accident. He was very lucky.
1: Who the fuck is this?
3: Na Netflixu přistál nový americký film pro ty, kdo mají rádi komedii se srdcem i chaosem v jednom, Malý bratr. Režisér Matt Spicer vypráví příběh úspěšného a pečlivě organizovaného realitního makléře, jehož dokonale naskládaný život vezme za své ve chvíli, kdy se bez varování vynoří jeho výstřední mladší brácha. A jak to tak bývá, příbuzní mají talent přijít vždy v tu nejméně vhodnou dobu. V hlavních rolích se potkají John Cena a Eric Andre a k ním přidejte Michelle Monaghan a Christophera Meloniho a máte partu, od které se dá čekat spolehlivě cokoliv. Malý bratr, komedie o tom, že největší chaos vám do života přinese vždy vlastní rodina, je nyní k dispozici na Netflixu.
4: Get in here. Just me and you. Is this really my life?
1: Running the same thing.
4: How I'm driving a car.
1: He's not my actual brother.
5: Good morning.
1: But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow.
6: We should cut. There's a guy pissing all over the car out there. And he shattered the window. And a car drove by and ripped the door off.
5: Don't mind me. I'm Rudd's little brother.

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek on demand tohoto týdne. Disney Plus přišlo s Avatarem Oheň a popel, James Cameron nás vrací na Pandoru jen několik týdnů po událostech předešlého filmu. Sallyho rodina truchlí, cesty se rozcházejí a svět se rozrůstá o nové klany a nová morální dilemata. Na Disney Plus zároveň startuje pátá a poslední řada seriálu Medvěd. Sydney, Richie a Natalie přebírají restauraci po Carmem, nemají peníze, hrozí prodej, venku se žení všichni čerti a oni to všechno musí zvládnout na jednu poslední směnu. Jestli je tohle rozlučka, tak pořádná. Edis Online přidal do své videotéky belgicko-italsko-francouzský snímek z roku 2014, Dva dny, jedna noc od bratrů Dardenových. Marion Cotillard hraje Sandru, dělnici v solární elektrárně, která se zotavuje z depresí a mezi tím zjistí, že oni firma stojí jen tehdy, když se kolegové vzdají ročních bonusů. HBO Max přináší třetí řadu Rodu draka, Targaryenská občanská válka pokračuje, dračí oheň sálá a intriky se množí. Kdo sledoval předchozí dvě řady, ví, že si nesmí zvyknout na nic a na nikoho. Netflix servíruje druhou řadu živé akce Avatar, legenda o Aangovi. Aang, Katara a Sokka míří za králem země, aby zastavili pána ohně o záje. Dále turecké romantické drama Já jinak ve třetí řadě a komedii Malý bratr s Johnem Cenou a Ericem Andrem. Realitní makléř s pořádným životním Maglajzem v podobě výstředního mladšího bráchy. Lehké a možná i zábavné. Prime Video láká nově na korejskou romantickou komedii See You at Work Tomorrow. Workoholička se zavřeným srdcem versus nejvyhýbavější šéf ve firmě. Klasika žánru v korejském podání. A Sky Showtime přichází se zajímavou dvojicí. Temná komedie Honey Don't od Ethana Coena. Margaret Qualley, Aubrey Plaza a Chris Evans v záhadně plné podivných smrtí a ještě podivnějšího kostelu. A na Sky Showtime dorazila také druhá řada špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem, který se ocitá na ostří nože mezi záchranou své lásky a zradou, která může změnit vše. Tak to je týdenní streamingový přehled, pestrý žánrově i geograficky. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali, najdete na našich stránkách. Kdyby někdo tápal, zunradio.cz. Díky, že ladíte rádio s tou nejlepší muzikou v éteru. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si horký víkend a mějte se krásně.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

I know the times get real, real,

Oh,

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která zní jako z cukrárny. Astronomové objevili dvě exoplanety lehčí než cukrová vata. Jmenují se TOI 791b a c. Obíhají kolem trpasličí hvězdy, vzdálené 1110 světelných let od Země. A jak popsal portál space.com, jsou to vůbec nejlehčí plynní obři, jaké jsme kdy viděli. Obě planety mají velikost Jupitera, jenže náš domácí obr je hustší 35krát. Představte si Jupiter nafouknutý jako pouťový balónek. A aby toho nebylo málo, ty dvě sestry tančí vzácný orbitální valčík v rezonanci 5:3. Vnitřní oběhne hvězdu 5krát, než vnější stihne 3krát. Objev pomohl dalekohled TESS spolu s občanskými vědci z projektu Planet Hunters. Teď se chystá James Webb, aby zjistil, z čeho přesně ta cukrová vata je. A já letím dál. Lehký jako vždycky, ale aspoň ne sladký. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

Stereo Souls. Zoom. Digital in the mix. Oh yeah, oh yeah.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
3: For the first time on this planet,

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

this telephone.